ani déšť, ani smír, ani plášť, tam řád jen neplatí. Ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani smír, ani plášť, tam řád jen neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, tam řád jen neplatí. Ani hrach, ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani smír, ani plášť, tam řád jen neplatí. Ani hrach, ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani smír, ani plášť, tam řád jen neplatí. Ani hr, ani hr, ani hr, na pořád neplatí.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nevíš,

naručí, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

byl jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

No, mají pravdu, pánové z kapely Činasky. Tohle byla první signální a já dostávám signál, že bych měl spustit to dnešní úterní ranní vysílání. Necelou minutu před šestou už vás zdraví Michal, přeju krásné ráno a uděláme si to hezký, že jo? Arnošt Pátek, poslední první.

0: Prázdniny za okamžik. Za svou pravdou stát, to budou Spirituál Quintet. A ještě Maroška Rotrová a Pavel Bobek, s tím bláznem si nic nezačínej. To jsou české písničky, které máte rádi a zazní hned pod 6. hodině.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
2: Pojďte si s námi o nich povídat.
3: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den bude povedený, přímo prázdninový řekl bych. Ráno polojasno až jasno se sluníčkem, během dne přechodně mohou přijít mraky, ale většinou se to vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách do 19 stupňů. Tolik počasí na ten dnešní den a jsou tady první zprávy s Monikou Holubovou.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda schválila návrh na převody aut online bez návštěvy úřadů. Zároveň byla pro doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidel do výdejních boxů a výdejních míst. Novela o podmínkách provozu vozidel zavádí také přenositelnost registračních značek anebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Novelu nyní projedná sněmovna. O takzvané volné čtvrtky je mezi studenty v Pardubickém kraji velký zájem. Každý čtvrtek můžou navštívit krajská muzea a galerie zdarma. Kolik mladých lidí už tuto možnost od roku 2022 využilo, říká radní Roman Línek.
5: Za necelých 5 let to využilo přes 11 000 návštěvníků, což si myslím, že je hezké. Tenhle ten trend byl trošku pro nás takovou divokou kartou, ale jsem rád, že našel velkou odezvu mezi návštěvníky z rad mladých lidí.
4: Volný vstup platí pro všechny držitele žákovských a studentských průkazů. Na Táborsku se zřejmě pohybuje velká kočkovitá šelma. Lidé o víkendu spatřili u obce Roudná u Soběslavy. Video o Jenny, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, zveřejnila policie na webu. Lidé by měli být v přírodě u polí a lesů podle ní obezřetní. Francie a Španělsko dál bojují s rozsáhlými požáry. Bojují s nimi ale také v Tunisku, Alžírsku a nebo Maroku. Na severu Afriky k jejich šíření přispěl silný vítr a extrémní teploty přesahující i 45 stupňů. Až 40 stupňů má být už dnes také na některých místech Francie. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď s vámi bude Michal Krusberský.
0: Je to tak, hezké ránko.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Startujeme první hodinu toho dnešního ranního vysílání. 2 minuty po 6. vás všechny zdraví Michal. Pokud se teprve dostáváte z postelí, tak ať to jde a my vám rozhodně k tomu budeme hrát české písničky, které máte rádi. Teď Arnošt Pátek.

vejdi dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

si velký, malý, hravý a starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj o dětství, pak o láska.

Josef Laufer a písnička Vejdi a my už jsme vešli do toho dnešního úterního dne s datem 28. července. Svátek slaví všichni Viktorové, takže pánové, jen to nejlepší vám přejeme, ať se vám ten dnešní den vydaří. No a slaví narozeniny také zpěvák a hudebník a v minulosti i politik Michal Kocáb, ten má 72. narozeniny. A kulaté padesátiny má David Škach z kapely Lunetik. Tak a pojďme se podívat, co ještě se událo 28. července. Tak třeba před 135 lety na Petřinskou rozhlednu v Praze zavítali první návštěvníci. A mám tady i jeden pozdrav na severní Moravu. Je tomu přesně totiž 107 let, co bylo rozděleno město Těšín. A to na Český Těšín a Polský Těšín. Tak vás tam taky zdravíme a rozhodně vám tam hrajeme další české písničky. Za chvíli Keks a Človíček, ale teď Spirituál Quintet, Za svou pravdou stát. Michal je s vámi, tak přeju hezké ránko.

0: Maria Rotrová, Pavel Bobek, s tím bláznem si nic nezačínej. 5 minut před 6:30, pokud byste potřebovali aktuální čas. My jsme před chvíli koukali do toho klasického kalendáře s lidskými jmény, ovšem já koukám do kalendáře s psími jmény a dneska tady máme Dinu, takže pokud váš pejsek se jmenuje Dina, tak rozhodně nezapomeňte také na nějaký ten pamlsek a gratulaci. U nás další české písničky, které máte rádi, za chvíli Hanka Zagorová, dáme si Modrou čajovnu a bude i Poetika a blízko. A potom už další čerstvé aktuální informace s naší meteoroložkou.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: A přichází do mě hřích nebo zvár, tančí v bílých kamaších je můj pán.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi. České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

0: modrá čajovna Hanky Zagorové. Tak ať už si dáváte teď aktuálně čaj anebo své první ranní kafe, přejeme, ať vám chutná a míříme do Českého hydrometeorologického ústavu za meteoroložkou Jiřinou Švábenickou, kterou zdravím, přeju krásné ráno a prozraďte nám, jak to aktuálně vypadá venku.
1: Hezké ráno přeji. Aktuálně na obloze převládá jasno až polojasno, pouze na severovýchodě a na horách je až oblačno. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 až 10 stupni Celsia. Výjimečně máme i méně, například ve Strakonicích je 8 stupňů a na Šumavě na Březníku tam teplota klesla slabě pod nulu.
0: Takže svatá Anna už teda řádí i tady. Každopádně pojďme se podívat na zbytek dnešního dne. Jak bude?
1: Dnešní den bude slunečný, dopoledne čekáme jasno až polojasno, odpoledne pak přechodně i oblačno, no a večer se nám obloha vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia. Nižší budou jen na severu a severovýchodě, kde čekáme teploty kolem 23 stupňů.
0: Tak děkujeme za informaci, za hodinku se zase uslyšíme a teď už posíláme Marka Ztraceného, kterého za pár dnů čeká obří koncert na Letné. Tak držíme palce, ať to všechno dobře dopadne.

0: zůstaň šťastná.
1: Igor Tymko a celá jeho sourozenecká parta No Name a Věčnost tady u nás na Českém Blaníku. Přátelé, v Česku je spousta výletních restaurací, ale jen málo kterou se rozhodne opravit samotné město. A právě to je případ Jeleního skoku v Karlovarských lesích. Tahle unikátní historická budova z první republiky je mimo provoz a teď se chystá právě její oprava. Podrobnosti nám poví také náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk.
2: Jsou připraveny pro návštěvníky toalety v rámci té budovy, tak abychom toto území mohli využívat jak pro návštěvníky města, tak i pro karlovaráky a měli tam občerstvení. Schválili jsme výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, to znamená na kompletní rekonstrukci té budovy. Všichni karlovaráci ví, že to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
1: No díky za to, protože by byla velká škoda, kdyby tahle krásná budova dál chátrala. Takže zdravíme do Varu a vám posílám další české písničky. Lucie a jejich Marie, za malý okamžik a taky Lešek Semelka a Jména.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
5: Letní outlet nových aut v Direct Autu Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
6: Kámo, já už to nevydržím.
7: Kámo, ten je velký.
6: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
7: Dík. Fakt, kámoš.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
10: A také v digitální síti DAB.
9: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
10: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
9: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Pravdu má Helena Vondráčková, čas je proti nám, hlavně pokud spěcháte do práce. 7.00 a po 7. hodině kapela Jelen, klidná jako voda.
1: Tak buď klidná jako voda.
0: Do našich uší zamíří taky Karel Gott.
1: Jestli já tě budu mít rád.
0: A ještě jeden prodavač Michala Tučného. Přesně to jsou ty české písničky, které máte rádi a v těch budeme za okamžik taky pokračovat.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
5: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. Lesy.cz, u.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes si rozhodně přibalte sluneční brýle, bude polojasno až jasno se sluníčkem, jen během dne nám to občas budou kazit sem tam mraky. Teploty ale půjdou nahoru, 25 až 30 stupňů naměříme a na severu a severovýchodě tam bude chladněji, pouze 23. No a na horách okolo 19. Teď další zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Rozhodnutí o délce docházky v základních školách musí vycházet z odborné debaty a široké společenské shody. Podle Asociace ředitelů základních škol to nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat. O možném zrušení 9. třídy základní školy hovořil předseda sněmovny Tomio Okamura. Česku čeká horký týden. Meteorologové varují před extrémní zátěží teplem. Ode dneška se bude rychle oteplovat a nejtepleji by mělo být v pátek, kdy může být až 35 stupňů Celsia. Na víkend se ochladí, ale i tak budou teploty šplhat nad 30 stupňů. Teplotně nadprůměrné by mělo být celé období nadcházejících 4 týdnů. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Češi, kteří se na místě nacházejí, vyzvalo k opuštění oblasti. To stejné doporučuje podle mluvčího rezortu Adama Čergého i turistům ve Španělsku.
9: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
8: V případě nouze možné se obrátit na české velvyslanectví ve Francii anebo na nouzovou linku ministerstva. Ničivé požáry zatím zájezdy nijak nenarušují. Místa, kde Češi nejčastěji tráví dovolenou, nejsou zasažena. Turisté se ale na to ve větší míře cestovek ptají. Masivní návrat do Česka ale neevidují. Kromě Francie a Španělska bojují s požáry v Evropě také Itálie anebo Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Michal.
0: Ano, pokračujeme.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A už za chvíli si posvítíme na dnešní písničku dne a taky si nějaké zahrajeme. Třeba teď kapela Jelen, klidná jako voda. Michale, s vámi, ať se daří. Chodí.

0: Český Blaník.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Varování pro všechny nevěrníky, Naďa Urbánková, on ví. A pokud vy všechno nevíte, stejně jako my, tak si právě teď dáme písničku dne.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Za chvíli nás totiž čeká kapela Miraj a písnička Lítej s podtitulem Davidovi. A my se ptáme právě spoluautora téhle písničky Jendy Vávry, jak to vlastně s tím vznikem bylo.
3: Písnička Lítej má hrozně zvláštní příběh v tom, že vznikla v průběhu covidu, kdy jsem byl za Mirajem ve Frýdku Místku, protože už mi v Praze z toho trošku tak jako nebylo dobře v hlavě a nesměli se ani projíždět ty okresy, ale napsal jsem si sám sobě propustku a jel jsem přes okresy do Frýdku Místku a tam jsme měli takový opravdu, chodili jsme po horách a měli jsme takový konverzace o životě, o smrti a napsali jsme tuhle písničku, pak jsme to úspěšně zapomněli. A pak se bohužel stalo, že asi o 2 měsíce později umřel David Stipka a my jsme si s Mirajem psali a říkali jsme, tyjo, vzpomeneš si na tu písničku, co jsme napsali, pustili jsme si to a říkali jsme si, tak to je bohužel, jako ta písnička už se napsala a je hotová. A myslím si, že tam se akorát přidalo, se změnilo třeba, kde tě brácho mám a bylo to tam předtím jinak, ale to je celý, co se na té písničce změnilo.
0: No, hodně smutná, ale pravdivá záležitost. Miraj právě teď a Lítej na Českém blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Věrka Špinarová i s písničkou Měj mě rád a já doufám, že vy máte rádi nejenom Věrku, ale další české písničky, které vám budeme nabízet už za chvíli. Bude tady Michal Tučný a Prodavač a taky kapela Banket a písnička Po schodech. A právě Richo Miller se nedávno nechal slyšet, že to je nesmrtelná písnička, kterou snad musí znát všichni od Šumavy až po Tatry. Jinak se přiznal, že povinně musí s manželkou a synem taky vyrazit na dovolenou, tradičně prý do Řecka, kde to mají rádi, ale že on sám do moře nikdy nechodí, že mu stačí úplně bazén. Jo, a taky přiznal, že už chystá novou desku zároveň s oslavami 660. Tak se těšíme na nové písničky a za chvíli si ho dáme i v hitu Po schodoch.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
6: Tak co, Klára?
7: Kámo, vadí, že je malej.
6: Malej? A řešíš to nějak?
7: Ne, na to je moc malej.
6: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Český blaník.
10: Český blaník.

0: Klasika, která se rozhodně neomrzí. Banketa po schodoch, teď v 7.36 na Českém Blaníku. A my už míříme opět za meteoroložkou Jiřinou Švábenickou z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeju dobré ráno a ptám se, jak to aktuálně vypadá s počasím.
1: Hezké ráno přeji. Aktuálně na obloze převládá jasno až polojasno, pouze na severovýchodě a na horách je až oblačno. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 až 10 stupni Celsia. Výjimečně máme i méně, například ve Strakonicích je 8 stupňů a na Šumavě na Březníku tam teplota klesla slabě pod nulu.
0: No brr, taková zima, ovšem dlouho to nevydrží, veďte, budou dneska ty třicítky nebo nebudou?
1: Dnešní den bude slunečný, dopoledne čekáme jasno až polojasno, odpoledne pak přechodně i oblačno, no a večer se nám obloha vyjasní, teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia, nižší budou jen na severu a severovýchodě, kde čekáme teploty kolem 23 stupňů.
0: Tak máme jasno, rozhodně děkujeme a vám taky hrajeme Anuka, Údolí včel.

0: Bala z Úvalu Prahy, divokej byla jich tsunami, skoro 15 minut před 8 hodinou na Českém Blaníku. No a vy nám tady můžete taky udělat takové malé tsunami, můžete si totiž vybírat z našeho hudebního archivu a trošku to tady nabourat nějakým vaším výběrem. Takže ať už si chcete zpříjemnit ráno, ať už se chcete probrat po ránu, anebo povzbudit kolegy v práci, pozdravit dnešního oslavence, tak klidně můžete, pište nám své žádosti o písničku na přání v SMS-ce nebo ve zprávě přes WhatsApp na číslo 720 836 307. Těším se na ně, protože už příští hodince budeme hrát na přání, ale za chvíli ještě Katapult a také Petra Janů, Už nejsem volná.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
3: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
4: Ty jo... My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
5: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
4: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
5: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
4: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yeso!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
11: Radio Český Blaník.

0: Študáci a seriálová písnička Dalibora Jandy, Oheň, voda, vítr. Minuto po osmé vás zdravíme a za chvíli si taky pustíme Stan Dohloška a Petra Kotfalda. Bude i Petr Rezek a nejkrásnější déšť.
1: Prší krásně, nebe změnilo.
0: A tři přání nám splní rybička zlatá Hanky Zagorové.
2: Rybičko zlatá, přeju si.
0: A bude jí rozhodně víc, za chvíli pokračujeme.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření našeho života koření.
7: Pro háčkování.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Za volantem.
13: S českým Blaníkem.
0: Jdeme na dopravu, jak to aktuálně vypadá, to ví Renata.
14: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Snížit rychlost doporučujeme na D1 u Velkého Meziříčí. Na 147. kilometru ve směru do Brna se stala nehoda. Bouralo se také mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi u Hladova. Osobní auto s kamionem blokuje jeden pruh, zdržíte se v koloně. A se zdržením počítejte také na D1 u Ostravy. Kvůli dopravnímu omezení budete popojíždět mezi exity 354 Rudná až 361 Místecká ve směru na Polsko zhruba 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
13: Počasí na českém Blaníku.
0: A také do těch aut si přibalte sluneční brýle, bude polojasno až jasno, během dne jen přechodně oblačno a večer se většinou vyjasní. Teploty budou šplhat až ke 30 stupňům, i když na severu a severovýchodě bude chladněji, tam naměříme až jen 23. Na horách kolem 19. Teď už další zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
12: Zprávy na českém Blaníku.
15: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Pohonné hmoty na benzínkách i přes pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak dál zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Probojka do centra Pardubic, Vonkův most už opět slouží řidičům. Správa a údržba silnic Pardubického kraje dokončila opravu po 2 letech. Práce ale prodražily některé nečekané změny o 53 milionů. Skutečný stav mostní konstrukce byl totiž daleko složitější, než předpokládala projektová dokumentace. Zástupci pražské koalice se shodli na zlepšení fungování odboru pozemních komunikací. Kontroly a vylepšení mají přijít po zásahu policie kvůli podezření z korupce. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka mají opatření do budoucna zabránit podobným případům.
16: My jsme se shodli na koaličním jednání na vypracování seznamu 5 konkrétních doporučení, která budou potom předána jednotlivým odborům magistrátu, počínaje interním auditem a kontrolou a potom i jednotlivým městským společnostem.
15: Vedení města chce také zavést etický kodex pro vyšší úředníky. Porazy policie minulý týden obvinila 6 lidí a 2 firmy. Klimatické sucho bude v Evropě sílit. A to i přesto, že srážky výrazně neubývají. Podle analýzy vědců, včetně těch českých, je hlavním problémem oteplující se atmosféra. Právě ta je žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Tolik zprávy na českém Blaníku a teď je tu opět Michal.
0: Děkujeme a pokračujeme.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.
0: Za chvíli hrajeme na přání, stále si ještě můžete posílat SMSky na číslo 720 836307 a ode mě teď Standa Hložek a Petr Kotfalt, Sen můj a Lízin.

0: tohle byla společná písnička Michala Davida a Ivety Bartošové Konto štěstí.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, a teď to bude zase jedna podle vás a pro vás. Takže milý Český Blaníčku, zahraj Viktorovi z Ostravy k tomu dnešnímu svátku. Přeju jen to nej a ať dneska zvládne všechno, co si naplánoval. To vzkazuje manželka Jana a posílá mu, nevím proč, dědečku v duch tady bude. A Olympik, tak ať se daří.
1: Písnička na přání. Na Český

0: Lenka Zagorová, Rybičko zlatá, přeju si. A mě by docela zajímalo, jaké přání byste měli vy, kdybyste měli tu možnost si nějaké nechat splnit od zlaté rybky. No klidně mě to napište na 720-836-307, docela by mě zajímalo, co byste si tak jako při úterku přáli. My vám rozhodně za chvíli nabídneme jednak aktuální počasí a taky si zahrajeme Radka Tomáška a bude i Leona Machálková a Galaxie přání. Tak hezké ráno vám přeje Michal.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicích.cz. Vstup je zdarma.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
5: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
4: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
6: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
1: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeni na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.

0: Radek Tomášek a žádná jiná. Teď v 8 hodin a skoro už 35 minut k tomu. Pardon. A to je taky čas, kdy míříme do Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes naposledy zdravím Jiřinu Švábenickou. Dobré ráno a prozraďte nám, jak to dneska při úterku bude vypadat s počasím.
1: Dneska ráno přeji. A dnešní den bude slunečný. Dopoledne čekáme jasno až polojasno. Odpoledne pak přechodně i oblačno. No a večer se nám obloha vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia. Nižší budou jen na severu a severovýchodě, kde čekáme teploty kolem 23 stupňů.
0: No ale jinak krásný prázdninový den, takže pokud máte dovolenou s dětmi, tak si to dneska 100% užijete i někde u bazénu. Za chvíli Eláni a teď Michal Hruza a písnička Proemu. Jo a za chvíli se taky podíváme na co? Na kryptoměny. Pokud vás to zajímá, tak s námi vydržte.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Eláni a jejich ulica na Českém Blaníku a jak jsem slíbil, my se teď podíváme na svět kryptoměn. O Bitcoinu nebylo nějakou dobu slyšet, ale to samozřejmě neznamená, že by dál neexistoval. Jeho cena je teď na nějakých 65 tisících dolarech, ovšem očekává se zase růst. Což samozřejmě od nás neberte jako doporučení k investici, protože s tím se musí pravda opatrně, jinak přijdete i o kalhoty. Podrobnosti k Bitcoinu ale teď dodá i ředitel směna Anycoin Martin Stránský.
1: Domnívám se, že za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři vybírali svoje zisky. Neustále nás ovlivňuje zvýšená geopolitická nejistota. Zároveň je opatrnější měnová politika americké centrální banky.
0: No je to tak. Každý, když má nějaké peníze, tak investuje do něčeho jiného. Někdo do zdraví, někdo do zlata, někdo do nemovitostí, že jo? Někdo do jídla, však to znám. My rozhodně investujeme do českých písniček. Ty vám servírujeme dál. Už za chvíli Maruška Rotrová i Činasky za malý okamžik.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Toto je?
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumím.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Tak to kecáš!
13: No kej, co? Kámoš má ještě větší.
12: A co na to jeho holka?
13: Našla si jinýho. Ten mám malej.
12: No jo, zlatej malej.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Nejen krásným dívkám zahráli Turbo na Českém Blaníku a za chvíli pokračujeme s českými písničkami a hrát budeme třeba Karla Gotta, Oheň v sobě máš. Vydáme se i na hory s kapelou opět Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. A dáme si také Brontosaury a jejich kytku. Prostě české písničky, které máte rádi i po 9. hodině.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude den jako malovaný, polojasno.

0: až skoro jasno se sluníčkem, jen přechodně nám to překazí nějaký ten mrak. Teploty ale už dnes mají stoupat na 25 až 30 stupňů, jen na severu a severovýchodě bude chladněji, tam naměříme maximálně 23, no a na horách kolem 19. Tolik počasí a teď už aktuální zprávy a s nimi je ve studiu David Račák.
1: Zprávy na Českém dlaní.
2: Hezký den přeje David Račák. Včera a dnes nad ránem v Česku ještě na některých místech zapršelo. V dalších dnech ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to řekl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ministerstvo zahraničních věcí varuje před cestami do požáru zasaženého departementu Gironde ve Francii. Češi, kteří se na místě nacházejí, vyzvalo k opuštění oblasti. To stejné doporučuje také turistům ve Španělsku, pokračuje mluvčí rezortu Adam Čergé.
3: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
2: V případě nouze se mohou Češi obrátit na české velvyslanectví ve Francii anebo kdykoliv na nouzovou linku ministerstva. No a fotbalisty Artisu Brno jen pár hodin před premiérou v české nejvyšší soutěži posílila dvojice obránců z pražské Slávie. Do konce roku pomůže ligovému nováčkovi Francouz Neil Glossoa. Na celou sezónu přišel liberijský reprezentant Emmanuel Fuli. Oba kluby to uvedly na svých webech. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 9:00, Michal Krusberský zůstává a za chvíli se podíváme jednak do našich lesů, jestli teda už rostou nebo nerostou, když toho deště zase tak moc nebylo. No ale taky nás čeká další domácí rekord. A jak jsem slíbil, české písničky, Lenka Filipová, opět Radeček a teď božský Karel Gott. Oheň v sobě máš. Pokud si dáváte dopolední sváču, tak ať chutná a mějte úspěšný úterní den.

0: Lenka Filipová, kterou zdravíme, přejeme hodně zdravíčka a teď nabídla písničku Prší, což teda dneska nebude.
1: Co Čech, to rekord.
0: Dneska bude rozhodně další rekord. Pepíno Vaněk nám právě teď představí další turistický rekord.
2: Do České knihy rekordů evidujeme i nejrychlejší výstup jednotlivce na Kilimandžáro, což je, jak známo, nejvyšší hora Afriky. Vrchol se tyčí do výšky 5895 metrů a Marek Štěpánek dokázal na tenhle vrchol 36 kilometrů dlouhou trasou vyjít, nebo spíše vyskotačit za 15 hodin a 27 minut. Tleskáme a gratulujeme.
0: No, klobouček dolů a my taky hrajeme.
1: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém blaní.

0: Tak tohle byla Kytka od Brontosauru, což mě připomíná, že zase v sobotu a v neděli mezi 19. a 22. hodinou vám na Českém Blaníku budeme hrát písničky k táboráku, abyste si to vaše opékání, ty vaše výlety hezky užili právě i s těmito písničkami. No ale za chvíli Slza, Holka z plakátu a taky bude Petr Novák a Hvězdička blízkavá.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
3: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
2: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
3: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
2: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
3: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Kámo, já už to nevydržím.
5: Kámo, ten je velký.
4: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
5: Dík, fakt, kámoš.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: Viktor Sodoma a Ježek se má, i když pravda, ježci taky v tom vedru trpí, takže pokud máte zahrádky, určitě jim tam nechte nějaký talíř s vodou, ať se mohou občerstvit. A když už jsme u té přírody, vyrážíme do lesa. Možná si říkáte, že teď v tom suchu nemůže snad nic růst v tom lese, myslím houby, ale opak je pravdou, na sociálních sítích se chlubí například pan Jirka, že na Chomutovsku mají vysloveně žně a houby jsou tady skoro pod každým stromem, konkrétně jde zejména o hřiby a pak také o lišky. Houbové žně jsou prý nejvíc u výsluní, které se nachází asi 12 kilometrů od Chomutova. Tak možná, že máte i to své místečko a neprozradíte. Každopádně teď zase, jak přijdou ty tropy, tak asi se to trošku přibrzdí. Každopádně, až zaprší, tak to bude fajn. My vám i k té houbařské sezóně budeme za chvíli hrát Karla Černocha a Petra Dvorského a bude i Lucka Vondráčková. Vzkaz v lahvi už za okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Rádio Český Blaník.
7: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
8: A přichází do mě žít nebo zvát.
6: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
7: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi. Každý všední den, krátce po 15. hodině.
6: Tři ve tři.
7: Na Českém Blaníku.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Helena Bondráčková, Vašek Neckář na závěr hodiny znala pana pána, tak my jdeme poznávat další písničky, další hodiny. Například už za okamžik se projdeme po cestách růžových s Michalem Davidem. Bude i malá dáma od Kabátu. A s Bohem lásko bude dávat Valda Matuška. A bude jich rozhodně víc. Po 10. hodině pokračujeme.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Za volantem
5: českým blaníkem.
0: Tak Renčo, jak to aktuálně vypadá?
6: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Popojíždět budete mezi 3. a 1. kilometrem 15-20 minut. Osobní auto s nákladním brzdí provoz na pražském okruhu směrem na D10 u Černého mostu. V koloně necháte přes půl hodiny od Průmyslové ulice. Pevné nervy budete potřebovat také na městském okruhu od Jesenice až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. A jednoduché to nebudete mít ani na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy, kde se sunete od 4. kilometru až po nájezd na D1. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den.
5: Počasí na českém blaníku.
0: A jak to bude vypadat s počasím? Koukám, že dneska den jako korálek, polojasná až jasná obloha se sluníčkem, jen přechodně nám to pokazí mraky. A co se týče teplot, ty půjdou nahoru 25 až 30 ve stínu, jen na severu a severovýchodě bude chladněji, tam bude maximálně do 3.

0: 20 stupňů. Na horách pak kolem 19. Teď už další zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
1: Zprávy na Českém hlavě.
2: Hezké dopoledne přeje David Račák. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst. Novela zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za rokem 2025. Do českých kin loni přišlo téměř 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Návštěvníci Chebu si vychutnají tamní historii přes novou aplikaci. Dominantní památku města Chebský hrad si teď mohou projít s mobilním průvodcem v klidu a vlastním tempem. Co v něm najdou, říká mluvčí města Simona Liptáková.
3: Stručný textový průvodce je dostupný ve třech jazycích, v češtině, v angličtině a němčině. Obsahuje také velké množství fotografií a ilustračních obrázků. Svým obsahem provede návštěvníky kompletní historii hradu, včetně paláce, černé věže nebo románsko-gotické kaple.
2: Digitální průvodce je dostupný všem návštěvníkům s platnou vstupenkou a je zdarma. No a v anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče s polem. Novinku by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blank.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A my taky nebudeme zahálet a jedeme dál s českými písničkami a rovnou tři Michalové tady budou. Za chvíli Míša Pávová, Jednou tě najdu, teď Michal David, Po cestách růžových, no a Michal Krusberský vám stále z Českého Blaníku přeje pohodové dopoledne. Ať se vám daří, přátelé.

0: Malá dáma a kapela Kabát nám to tady rozparádila 14 minut po 10. hodině. A my vás, přátelé, jdeme zvát na koncert. Na koncert nedvědů na jednom pódiu, tedy těch mladších. Honza s Vojtou zahrají už příští pátek 7. srpna v Týnci nad Sázavou a s pozvánkou přichází Honza.
1: Ahoj, tady Honza Nedvěd mladší. Zdravím všechny posluchače Rádia Blaní a rád bych vás pozval na koncert do Týnce nad Sázavou, který děláme zároveň s mým bratrancem Vojtou Nedvědem. To znamená Honza Nedvěd a Vojta Nedvěd na jednom pódiu 7.8. Týnec nad Sázavou. Budeme se na vás moc těšit. Čau, Honza.
0: Děkujeme, Honzo, vy si to hezky zapište do kalendářů a doufám, že se tam uvidíme v hojném počtu. Za chvíli Iveta Bartošová, Valda Matuška a teď hned kapela Krištof. Do nebe se propadám. Říkala si...

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Bohemlásko a Valdemar Matuška. Tak my se taky budeme toulat už za chvíli s dalšími českými písničkami, protože já vám s Bohem rozhodně ještě nedávám. Takže se můžete těšit na duet Teresky Maškové a Marka Lambory, bude náš příběh. Dáme si i Utajený světa díl od kapely Gentour a taky Tomáš Klus už za malý okamžik. To všechno na Českém Blaníku. Dobré dopoledne.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
7: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
8: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.
9: Tak co, Klára?
10: Kámo, vadí, že je malej.
9: Malej? A řešíš to nějak?
10: Ne, na to je moc malej.
9: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Český Blaník.

0: Petr Naď a Láska je tu s vámi a s námi tady za chvíli může být nějaká vaše oblíbená písnička. Ano, přátelé, několikrát denně vám hrajeme na přání a za chvíli bude ten čas, kdy opět budete moci vybírat nějakou vaši oblíbenou z našeho hudebního archivu. Takže neváhejte, napište své tipy, své vzkazy, své žádosti o písničku na přání do SMSky nebo do zprávy na WhatsAppu a odešlete na 720 836 307, protože už po 11. hodině budeme zase hrát podle vás. Za chvíli Petr Kalandra a také Dalibor Janda vchází bez vyzvání.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Un, dos, tres!
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
16: Český Blaník.
17: To je Blaníček.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: Předposlední vlak a pokud vám pomaličku ujíždí vlak, tak spěchejte, 10.59 aktuální čas a po 11. hodině v našem vysílání Marie Rotrová, Řeka lásky. Taky si dáme parádu Karla Zicha. A ještě bude kapela Olympic a Osmý den. A také další české písničky, které máte rádi.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Za volantem
6: s českým blaníkem.
7: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda se řeší na 3. kilometru D7 na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc až po 1. kilometr. Osobní auto s nákladním brzdí provoz na pražském okruhu směrem na D10 u Černého mostu. V koloně necháte 40 minut od Průmyslové ulice. Kvůli silnému provozu dochází k blokovému odbavování v tunelech směrem na letiště od Jesenice až k exitu Ořech. 15 minut ztratíte v koloně na D1 u Velkého Meziříčí mezi 146. a 147. kilometrem z Prahy na Brno. A na příjezdu do Brna po bratislavské D2 se budete sunout od 4. kilometru až po nájezd na D1.
6: Počasí na českém blaníku.
0: Dnešní počasí opravdu povedené se sluníčkem, jen během dne nám to sem tam pokazí nějaký ten větší mrak. Teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě tam bude o něco méně, maximálně 23 stupňů a na horách do 19. Tolik počasí a teď aktuální zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
8: Zprávy na českém blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají, někde je levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek, prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. To potvrzuje také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza.
10: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je

0: V Evropě je obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
1: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, naopak o odbyt nouzy nemají. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než původně plán předpokládal. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlení povolování větrných elektráren na zhruba 11% původně navržené plochy. Nový britský premiér Andy Burnham dodrží veškeré závazky, které dala jeho země Ukrajině. Burnham to v pondělí řekl ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Ten je prvním zahraničním státníkem, kterého nový šéf britské vlády po nástupu do úřadu přijal. No a tenistka Linda Fruhvirtová podlehla v prvním kole v Memphisu ve dvousetech Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A já taky připomínám, že si za chvíli budeme hrát na přání, takže nám klidně ještě můžete poslat SMSku na 720 836307. A teď už hrajeme Karla Zicha za chvíli, ale nejdřív Marie Rotrovou. A Michal Krusberský je stále s vámi.

0: Neto a roky jdou dál. Stejně jako naše vysílání. Teď už máme 14 minut po 11. a jdeme někomu zahrát na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: O další písničku si napsal Zdeněk z Berouna, který by jen tak pro lepší náladu chtěl nechat zahrát Pavla Bobka a písničku Pojď dál a zpívej. Tak Zdeňku, teď si dejte pořádně na Hlas Rádio, protože tohle je pro vás.
2: Písnička

0: Balohabera kapela Tým, vím, čo cítíš, tak já rozhodně vím, jak se cítíte, pokud jste od rána od 6. třeba nejedli. Tak nebojte se, přátelé, za půl hodinky necelé, tady bude 12. hodina a pak si možná taky skočíte na oběd. My si dáme další české písničky, které máte rádi, trošku se načančáme před tím obědem z Heidi, bude i Jarek Nohavica, anebo Hanka Zagorová a Karel Wagner. Už za malou chvíli nám nabídnou písničku Já ti mávám.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Topcentru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
6: Tak to kecáš.
7: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
6: A co na to jeho holka?
7: Našla si jinýho, ten má malej.
6: No jo, zlatej malej.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Rádio Český Blaník.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.

0: Další náš oblíbenec ve vysílání Českého Blaníku, Jirka Korn a Robinson. No přiznám se, že od rána si tady připadám trošičku jako Robinson na opuštěném ostrově, ale nebojte se, kolegyně Veronika už vchází bez výzvání, ano, a už si odkládá oběd a za chvíli tady bude taky s vámi. Takže dneska se s vámi loučí Michal Krusberský, mějte pohodové odpoledne právě s Veronikou a ode mě tady budete mít ještě za chvíli Teresku Kendlovou a Michala Tučného. Báječná ženská, co víc si přát?
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
7: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
6: Jak jsou ty trampolíny velké?
7: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
6: Jsou trampolíny placené?
7: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
6: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelčin.cz.
8: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
9: Český Blaník.
10: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Na českém Blaníku ženy, kapela Krištof a před námi další hodina plná českých písniček, které máte rádi. Hezké poledne vám přeje Veronika Rážová, pokud jste zvědaví, kam se spolu vydáme, tak třeba na Vinice, ale hlavně do zóny českých písniček. A tak nabídnu třeba Lenku Filipovou.
1: Že u každého dostaví se částečné zatmění srdce.
0: Marek Ztracený zazpomíná na léto 95.
2: Tenhle ten svět byl lepší než teď. Ale
0: a dáme si i Rosu na kolejích Vabyho Daňka.
3: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Taky do toho šlápneme a začneme s počasím a za chviličku taky aktuální zprávy. To všechno na českém Blaníku.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Sice to nevypadá, ale dneska se dočkáme až 30 stupňů nad nulou, na severovýchodě jen kolem 23, na horách kolem 19. Většinou bude nebe oblačné, k večeru se nám potom vyjasní. Očekávejte, že rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, takže pokud chcete dělat třeba nějakou fyzickou aktivitu, máte na to ideální šanci. Za chvilku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření, našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
12: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava

0: před podzimními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla o tom vláda. S plánem kabinetu poté vyslovila souhlas rodina. Středočeský kraj zve na jubilejní dny lidové architektury. Letos představí historické památky Mělnicka a připomene význam jejich ochrany. Hlavním dějištěm bude v sobotu 1. srpna historická usedlost Turbovice ve Skuhrově u Mělníka. To potvrzuje i radní Václav Švenda.
1: Je potřeba chránit historické stavební památky a aktivně o ně pečovat. Bohužel mnoho z nich v současnosti chátrá. Příklad usedlosti Turbovice ukazuje, že s odhodláním a odbornou péčí mohou i ohrožená místa obnovit svou dřívější hodnotu.
0: Součástí akce bude také udělení titulu mistr tradiční rukodělné výroby. No a fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. O první ligové body se tak Artis pokusí v sobotu na Slovácku, s nímž na jaře dvakrát jasně prohrál v baráži. Do ligy se pak dostal administrativně místo Karviné. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné odpoledne, Marek Ztracený, léto 95, taky Hana a Petr Ulrichovi, Nechoď do kláštera, anebo Částečné zatmění srdce od Lenky Filipové. To všechno nás čeká v následujících minutách. Za chvilinku taky vyrazíme na Vinice, tak zůstávejte s Českým Blaníkem.

Nechoď do kláštera, krásná vílo. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo.

posloucháte Český baník, tak tohle byl Marek Ztracený, který vzpomínal na léto 95. My se ale teď přesuneme naopak do budoucnosti, na něco, co si můžete užít. A já si myslím, že pokud vyrazíte, tak užijete, protože Hudba na Vinicích, tak to je naprosto skvělá akce, takový seriál koncertů. A těch koncertů i interpretů během celého tohoto seriálu je neskutečně moc. Kdybyste chtěli vědět jenom, kdo v rámci této akce vystoupí, tak já prozradím, že třeba Olympik, David Koller, MiG-21, Maruška Rotrová, taky Horký Žeslíže, Anaka, No Name, Kateřina Marie Tichá, Tata Boys, Aneta Langerová, Monkey Business i Čechomor. No, já si říkám, je to neskutečně nabušená akce, protože těch interpretů, kteří spolupracují, je skutečně veliká spousta. Kdybyste se chtěli informovat, kdy, kde, na jakých vinicích koho uvidíte, tak doporučuji, mrkněte na web www.hudbanavinicich.cz, kde se dozvíte, že například 31. července vystoupí David Koller ve vinařství Sonberg, potom, kdybyste chtěli třeba vyrazit na Adama Ďuricu, tak stejný den vystoupí v Šatou Mělník, no a pak už to jede dál. Těch interpretů i těch vinic je taková spousta, že bychom tu byli ještě hodně dlouho, ještě třeba vytáhnu Marušku Rotrovou v srpnu 22. vinař Lahofer a tak dále. Užijte si to, protože já si myslím, že se skleničkou dobrého vína poslouchat skvělou českou hudbu, to je značka ideál. Před námi už je taky Anaka, která v rámci Hudby na Vinicích také vystoupí, takže si užijte její písničku O tobě i o mně. No a pokračujeme dál, za chviličku další české písničky, které máte rádi, třeba ještě v podání Vabyho Daňka nebo Jiřího Štědroně.

0: Trampská hymna, tak taková je Rosa na kolejích a Vaby Daněk. Posloucháte Český Blaník, 12 hodin 24 minut k tomu. Já bych vám velice doporučila, abyste nás poslouchali i dál, protože nejenom, že tu pro vás chystáme další české písničky, které máte rádi, ale taky nahlédneme společně do kalendáře. Ještě připomínám, dneska máme úterý 28. července. Za chviličku Xindl X s Mirkou Miškechovou, Radka Fischerová a nebo Karel Gott.
1: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.

0: Franka dnes na Českém Blaníku 12 hodin 44 minut. K tomu já vám přeju krásné úterý. Připomínám, že dneska máme 28. července, takže pokud byste chtěli dnešek oslavit, doporučuju, dejte si mléčnou čokoládu, protože právě dnešek je dnem mléčné čokolády. Kromě jiného pojďme také připomenout, že dnes slaví své 72. narozeniny zpěvák, hudebník a politik Michal Kocáb. Přejeme mu všechno nejlepší. Stejně tak i zpěvák skupiny Lunatic David Škach, tak je to neuvěřitelné, ale slaví padesátiny. Takže i pánové z Lunatic stárnou a my přejeme, ať jim dobré zdraví slouží ještě hodně dlouhou dobu. Stejně tak jako skvělý hlas. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Nabídnu kapelu Lucie a nebo taky Jelen. Už za okamžik na Českém Blaníku.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Kung Pao. Švej žužu. Kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární Čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu
4: Ta Čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
5: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
6: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
5: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
7: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
8: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

městě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Až mi jednou vyrazí z nemeckýho depa černý vlak. Až mi jednou vyrazí z nemeckýho depa černý vlak. A naloží mi na vak

žít. A máma s tátou kudy se má a kudy nemá po životě jít. A když koni všichni stávali a někdo k nebi něco řekl, byl jsem vždycky trochu

Tak to byly Nedvědi a jejich souhvězdí Jisker. 13. hodina nám odbyla a já vám prozradím, co nás čeká po ní. Tak třeba Petr Kotwald. Taky Pohoda se skupinou Kabá. A těšit se můžete i na kapelu Slza, Celibát.

0: zajímavé téma kontrol. Víc vám prozradím po 13. hodině. Do té doby zůstávejte s námi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak to vypadá dneska poměrně přívětivě, co se týče počasí. Očekávejte, že místy naměříme až 30 stupňů Celsia. Pokud se budete objevovat někde na severu nebo severovýchodě Čech, tam očekávejte do 23 stupňů. Na horách chladněji, jen 19. Většinou by mělo být polojasno až jasno, jen přechodně místy až oblačno. Už za chviličku tu budou zprávy a pak jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje David Račák. Firmy s 10 a více zaměstnanci na českém trhu letos za nástroje umělé inteligence zaplatí okolo 500 000 000 korun. V příštím roce by to mohlo být mezi 1 a 2 miliardami. Mezi lety 2024 a 2025 se výdaje za AI služby téměř zčtyřnásobily. Hasiči ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Na Facebooku to uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Objekt začal hořet 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po téměř 2 týdnech.

0: letech minulý týden ve středu. O takzvané volné čtvrtky je mezi studenty v Pardubickém kraji velký zájem. Každý čtvrtek mohou navštívit krajská muzea a galerie zdarma. Kolik mladých lidí už tuto možnost od roku 2022 využilo, říká radní Roman Línek.
1: Za necelých 5 let to využilo přes 11 000 návštěvníků, což si myslím, že je hezké. Tenhle ten trend byl trošku pro nás takovou divokou kartou, ale jsem rád, že našel velkou odezvu mezi návštěvníky z rad mladých lidí.
0: Volný vstup platí pro všechny držitele žákovských a studentských průkazů. No a na Táborsku se zřejmě pohybuje velká kočkovitá šelma. Lidé ji o víkendu spatřili u obce Roudná, nedaleko Soběslavy. Video od ženy, která pohyb černé šelmy zaznamenala na mobil, zveřejnila policie na webu. Lidé by měli být v přírodě u polí a lesů obezřetní. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém Blaníku spolu otevíráme dalších 60 minut, které naplníme českými písničkami, které máte rádi. A ku příkladu si dáme Lucku Vondráčkovou, její hvězdy. Taky to bude Petr Kotwald, anebo Petr Janda. Nějak se vytrácíš. Má lásko. Na Českém Blaníku.

0: ven.
1: Tak to byly hvězdy Lucky Vondráčkové. Posloucháte Český Blaník, 13 hodin a 16 minut k tomu. Jedeme se teďka podívat do trošičku jiné oblasti. Představte si jednu tržnici, 4 měsíce kontrol a 1000 padělků. No tak přesně tato čísla, tak to je taková bilance za poslední kontrolu České obchodní inspekce v Hatích na Znojemsku. No a konkrétní čísla, tak ty už pro nás má František Kotrba, mluvčí inspekce.
2: V akci, která trvala od dubna do července, v 5 kontrolách celkem 7270 kusů padělků v hodnotě originálních výrobků za téměř 41 300 000 korun.
1: Takže než půjdete nakoupit třeba na tržnici a budete si kupovat zaručeně značkovou kabelku a nebo značkové tenisky, dobře si to rozmyslete. Je to pořádná suma, tak snad je to v Hatích už vyřešené. My se teď vrátíme k písničkám a před námi jsou třeba jedna od Václava Neckáře, Miroslav Žbirka a Murnašich Lások a nebo taky úžasní Kabáti a spolu s nimi přichází i Pohoda. Já vám přeju krásné odpoledne. 13 hodin 17 minut, to je aktuální čas. A vy posloucháte Český Blaník. Tak pěkný poslech.

hasiči to stejně přejedou. Velmi si moc dobře.

0: Šalalalalí, tak to je Václav Neckář. I Václavu Neckářovi se věnujeme na našich sociálních sítích. Že nevíte? No tak se podívejte, na Instagramu i na Facebooku nás najdete jako Český Blaník. A nejenom, že se tam můžete dočíst a dozvědět spoustu zajímavých informací o interpretech, které si tu hrajeme, ale troufám si říct, že se můžete i pobavit a dokonce i poučit. I Český Blaník tedy má své sociální sítě a musím dodat, že je pravidelně doplňujeme, takže každý den něco nového. Nenechte si to ujít, přihlaste se k odběru a hlavně doufáme, že se vám budou líbit. Nakonec napsat nám můžete přímo tam. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Slza Dalibor Janda anebo taky Miroslav Donutil. Toulat se po hvězdách.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
4: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
3: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
5: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
6: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Uvan. Tvůj úkryt před horkem.
7: Písnička na přání.
8: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
7: Písnička na přání na Českém Blaníku.
8: Český Blaník.
7: To je Blaníček.
9: Přečtení už není

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy, ne po tom, co toužej lidi, já měl přání pouhý, já jen celý léta dlouhý.

0: Kirken poslední dobou. Tak já bych řekla, že poslední dobou si lidé stěžují na to, že mají hodně práce, hodně stresu, špatnou náladu. No ale pozor, vy to všechno můžete velmi jednoduše zlepšit. Stačí vám k tomu pouhých 5 minut. Přesně tolik času totiž podle vědců ze Stanfordovy univerzity stačí, aby se vám zlepšila nálada a dokonce víc než po krátké meditaci. Výzkum totiž ukázal, že nejlépe funguje takzvané cyklické vzdychání, tedy 2 nádechy nosem a 1 dlouhý výdech ústy. Účastníci cvičili pouze 5 minut denně, a to po dobu 4 týdnů. No a právě tahle technika přinesla největší zlepšení nálady, ale i sklidnění dechu. No a dobrá zpráva, nepotřebujete žádnou aplikaci, speciální vybavení ani ticho. Stačí vám třeba pár minut před důležitou schůzkou, kdy potřebujete svoji mysl sklidnit, nebo pokud se nudíte někde v koloně, v autě, v koupelně, kdekoliv, tak můžete cvičit. Nezapomeňte, 1 dlouhý nádech nosem, pak dodechnout nosem, vydechnout to všechno pusou, to je otázka zhruba 30 minut. No a když budete takhle cvičit každý den 5 minut, uvidíte, že nálada se vám bude zvedat. No a pokud by to náhodou přeci jenom dobře nefungovalo, tak přitom laďte i český blaník, protože tady se vám o dobrou náladu taky postaráme. Už za chviličku Petr Muk, Krištof a nebo Helena Vondráčková.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yeso!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Kámo, já už to nevydržím.
8: Kámo, ten je velký.
7: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
8: Dík, fakt, kámoš.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
4: Rádio Český Blaník.

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl, a teď zas, aby

Petr Muk dál do srdcí na Českém Blaníku. Je tu přesně 14 hodin a já vám prozradím, co tu bude po 14. Třeba déšť, ale ten od Marušky Rotrové. Déšť, oči mi hladí, déšť. Taky Brutus a první polibek. Proč tě zlákal první polibek? A nebo Lucka Bílá. Děkuju ti. Kdybych se

0: že šťastný konce.
1: Taky se společně vydáme do Karlovarského kraje, tak se nechte překvapit.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dnes nás čeká krásný den až 30 stupňů Celsia. Očekávejte, že na severovýchodě země to bude jen 23 stupňů. Na horách kolem 19 většinou bude polojasno až jasno, jen přechodně místy oblačno. V noci se nám pak ochladí na 15 až 11 stupňů. No a pokud jste zvědaví na to, jaké počasí nás čeká zítra, tak vězte, že bude teplo. Očekává se, že teploty by se mohly dostat až ke 34 stupňům Celsia. Na severovýchodě opět o něco chladněji, 27, na horách kolem 23 stupňů. Zítra má být jasno až polojasno.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Rozhodnutí o délce docházky v základních školách musí vycházet z odborné debaty a široké společenské shody. Podle Asociace ředitelů základních škol to nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat. O zrušení devítky dříve hovořil předseda SPD Tomio Okamura. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají, někde je levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek, prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. To potvrzuje také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza.
1: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
0: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, naopak o odbyt nouzy nemají. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři už teď šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo. V případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy. No a v anglickém fotbale budou testovat

0: Pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Přeju vám krásné odpoledne, 14. hodina odbyla, je s vámi Veronika Rážová, teď už i Iveta Bartušová, původně Soul Sister, ale teď PS.

0: Tak to byla Maruška Rotrová a Déšť na Českém Vlaníku. 14 hodin, 15 minut k tomu. V České republice je velká spousta výletních restaurací, ale jenom málo kterou se rozhodne opravit samotné město. A právě to je případ Jeleního skoku v Karlovarských lesích. Tahle unikátní historická budova z první republiky je mimo provoz a teď se plánuje její oprava. Podrobnosti už pro nás má náměstek karlovarské primátorky, pan Miroslav Vaněk.
1: Jsou připraveny pro návštěvníky toalety v rámci té budovy, tak abychom toto území mohli využívat jak pro návštěvníky města, tak i pro karlovaráky a měli tam občerstvení. Schválili jsme výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, to znamená na kompletní rekonstrukci té budovy. Všichni karlovaráci ví, že je to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
0: Tak to jsou krásné plány, tak my moc držíme palce, ať to dobře dopadne. Zdravíme do Varu a tady už jsou české písničky, které máte rádi. Jedna od Jana Sahary Hedla a Báry Basikové, Tisíc men na Českém Vlaníku.
2: Jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem se lhát.

0: Mária Čírová ve spolupráci s kapelou Opět a Radeček. Krásná, povedená písnička Vloupám se. Tak pokud byste chtěli vidět Opět a Radeček naživo, tak šanci máte třeba 1.8. v Jiříkově, 8. v Králově dvoře, 14. v Kyjově, no a nebo pokud jste hodně trpěliví a počkáte si až do 26. února, pozor, roku 2028, tak do té doby já předpokládám, že bude vyprodaná O2 Arena, kde budou mít svůj velký koncert Romantický smyčce na Valentína. S nimi tam bude vystupovat i Moravská filharmonie Olomouc a spousta hostů. Takže pokud můžete kapelu Opět a Radeček, pokud je máte rádi, fandíte jim, tak já si myslím, že tohle je to správné místo a ten správný čas, kdy a kde je můžete podpořit. 26.2.2028 Pražská O2 Arena. Za chviličku další české písničky, které máte rádi, třeba Martin Maxa anebo kapela Brutus.
1: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
2: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech, renovace a nátěry střech.
1: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
2: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
1: Duratech, střecha jako nová za 2 dny. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Co Čech? To rekord.
1: Na Českém Blaníku vás zasobujeme nejenom českými, občas i slovenskými písničkami, jak tomu bylo v případě Elánu, ale taky rekordy. A to nemáme na svědomí přímo my, ale Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A právě Pepíno nám přináší i tentokrát jeden kousek. A řekla bych, že je to rekord skutečně turistický.
2: Do České knihy rekordů evidujeme i nejrychlejší výstup jednotlivce na Kilimandžáro, což je, jak známo, nejvyšší hora Afriky. Vrchol se tyčí do výšky 5895 metrů a Marek Štěpánek dokázal na tenhle vrchol 36 kilometrů dlouhou trasou vyjít, nebo spíše vyskotačit za 15 hodin a 27 minut. Tleskáme a gratulujeme.
1: Panečku, to je kondička. Tak gratulujeme, Pepíno, tobě děkujeme a těšíme se zítra na další kousek.
0: Co Čech? To rekordman na Českém Blaníku.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
0: Radio Český Blaník.
7: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
7: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Radio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi. Radio Český Blaník.

0: Na Českém Blaníku jsme zavítali do Jarošovského pivovaru spolu se skupinou Argema. 15. hodina už nám odbyla. Možná jste zvědaví, co tady chystáme pro vás pojí. Tak já prozradím, že tu budeme mít 3 ve 3. Tedy 3 písničky, které pojí nějaké to slůvko. Jaké to bude slovo, to vám prozradím později, takže si na to počkejte. Ale co teď už řeknu, je jakou hudbu si tu budeme hrát? Tak třeba jednu od Jiřího Korna. Těšit se můžete i na Martu Kubišovou Hey Jude.
1: Hey Jude, co dá ti pláč?
0: A taky se dočkáte minulosti Marka Ztraceného.
2: Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál.
0: A my taky popojedeme, mrkneme se na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že noc bude jasná až skoro jasná a to vydrží i zítra přes den. Noční teploty 15 až 11, zítřejší denní až 34 stupňů, takže se opět dočkáme tropických veder. Severovýchod území bude mít o něco chladnější podnebí, 27 stupňů v maximech, na horách očekávejte 23. Už za chviličku tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
6: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření, našeho života koření.
6: Pro háčkování.cz.
7: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová B. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Růst rodičovského příspěvku na 400 000 korun Senát zřejmě schválí. Přijetí vládní novely plénu doporučil garanční sociální výbor. Předlohu už dříve podpořil i ústavně právní výbor. Horní komora je k projednání dostane zítra. Na Vysočině se od srpna mění autobusová doprava. S novými jízdními řády získají cestující přímé autobusové spojení z Plhřimova i Pacova do Prahy. Pokračuje mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
1: Na zastávku Rostyly cestující dojedou za necelé 2 hodinky. Do Prahy se ve špičkách pracovních dní dostanou každou hodinu nejen cestující z Plhřimova, ale i z širšího okolí, a to díky zajištěným přestupním vazbám.
0: Mimo špičku a o víkendech pojede autobus Plhřimov-Praha každou 2. hodinu. Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích. A to kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Stíhat nebude ani vydavatelství nebo autory deníku N, který na výroky upozornil po loňských sněmovních volbách. Informoval o tom server i rozhlas. Ve Španělsku kvůli požárům dál platí stav nouze. S ohněm už několik dní bojují hasiči u Madridu. V okolí hlavního města dosud lehlo popelem přibližně 77 tisíc hektarů a kvůli požárům bylo evakuováno na 63 tisíc lidí. Situaci v oblasti má navíc podle předpovědí stížit nepříznivý vítr. Tolik zpráv.

0: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Pohodové odpoledne vám přeje Veronika Rážová, 15 hodin a 5 minut a před námi už jsou Petra Černocká, Jiří Korn a nebo Hanka Zagorová. Já nemám strach na Českém Blaníku.

0: Petra Černocká na Českém Blaníku. 15 hodin a 15 minut.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A teď už tu pro vás mám 3 krásné písničky a já vám teď konečně můžu prozradit, co je všechny spojuje. Původně to byly totiž písničky od skupiny Beatles. První od Petra Spáleného, To vadí, jste mohli znát jako Odlatý oblada. Vyšla v roce 1969 a o český text se postaral Pavel Vrba. Další písničkou pak bude Hey Jude Marty Kubišové. Stejnojmenné Hey Jude je také písní od Beatles, ovšem tentokrát v té české verzi se o text postaral Zdeněk Rytíř. Vyšla v roce 1969. No a do třetice Karel Gott naspíval písničku Adresát neznámý. Ta vyšla už v roce 1964 a jedná se o českou coververzi známé písničky From Me to You od Beatles. Tak všechny 3 písničky už jsou pro vás připraveny, tak se hezky zaposlouchejte a schválně, která verze je pro vás ta lepší? Česká anebo originál?
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Tak to byla krásná trojice. Petr Spálený, Marta Kubišová, Karel Gott a všichni přespívali a velice dobře přespívali písničku od skupiny Beatles. Tak já doufám, že se vám dnešní 3 ve 3 líbily. Já si myslím, že to byly velice vydařené. No a pokračujeme dál. Další velké množství písniček tu na vás čeká. Hlavně těch českých, které máte rádi, i když pravda tu a tam i slovenská. Třeba v podání Mekyho Žbirky. Bude tu i kapela Lucie a Nemou Marek Ztracený. Ještě předtím Věra Martinová. Dál jen vejdi na Českém Blaníku.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla i ukázka toho, že i na slovenské písničky nezapomínáme. Mekyš, Birka a Zažni. Tak já jsem si dívala, že meteorologové vydali dlouhodobější předpověď a vypadá to, že opět budou teploty atakovat 40. Ve druhé polovině týdne by vedro mělo zesílit a skutečně na některých místech, ne napříč celou Českou republikou, ale na některých místech by měly teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Také pozor na to, stále platí výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požáru, takže než budete něco rozdělávat, byť by to bylo i na opékání buřtíku, raději si to dobře promyslete a hlavně nezapomeňte dodržovat veškerá bezpečnostní doporučení. Jinak výstraha platí i před silnou tepelnou zátěží a vysokými teplotami, takže měli byste si dávat pozor i na fyzickou aktivitu. Tedy pokud můžete, ještě dneska stihněte všechno, co je potřeba, tedy fyzicky náročné věci, no a na druhou polovinu týdne si raději naplánujte odpočinek. Jinak, co se týče těch vysokých veder, tak ty očekávejte hlavně ve střední části Čech a také na Moravě, kde dost často bývá v průměru o 2 stupně tepleji. Jinak do střední Evropy bude proudit tento mimořádně teplý vzduch už od středy 29. Tak buďte připraveni, no a pojďme poslouchat dál české písničky, které neříkám, že nás ochladí, ale určitě minimálně zvednou náladu. Helena Vondráčková, Michal David a nebo Jelen. Tak to je program následujících minut tady u nás na Českém Blaníku.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Tak co, Klára?
12: Kámo, vadí, že je malej.
11: Malej? A řešíš to nějak?
12: Ne, na to je moc malej.
11: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
14: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: A jako puberťák se představí k Single X. Cítím se furťák, jako puberťák. Cítím se furťák. Tak jak slyšíte, budeme tu mít pestrou hudební nadílku, tak zůstávejte s námi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes je, řekla bych, ještě příjemně, snesitelně, ale očekávejte, že se nám výrazně oteplí. Nejdříve v noci klesne rtuť teploměru na 15 až 11, přes den ale vystřelí až ke 34 stupňům Celsia. Na severovýchodě území to bude kolem 27, na horách kolem 23 stupňů, s tím, že na Šumavě bude přeci jen o něco teplej, také 27. Obloha bude zítra jasná až polojasná. Už za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kabinet se zaměří na podpory v nezaměstnanosti. Podle premiéra Babiše totiž nelogicky vzrostly a začalo být výhodné nepracovat. V Česku přitom zaměstnanci chybí. Podpora v nezaměstnanosti se proměnila od letoška. V prvních měsících se zvedla z 65 na 80% předchozího výdělku. S komplikacemi musí počítat řidiči u Slapské přehrady. Od jara tu dopravu omezuje uzavírka hráze. Některým lidem to výrazně stěžuje třeba dojíždění do práce. Například cesta ze Slapů do Rabině se prodloužila o více než 20 kilometrů. A podnikatelům kvůli nízkému cestovnímu ruchu klesají tržby. Pro začínající podnikatele je nově k dispozici praktický průvodce. Přehledně vysvětluje pravidla důchodového a nemocenského pojištění. Vydala ho Česká správa sociálního zabezpečení, jak říká mluvčí Jitka Drmolová.
5: Nová příručka provází podnikatele jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení, a to od zahájení samostatné výdělečné činnosti až po pravidelné povinnosti v průběhu roku. Včasné a správné plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení má přímý vliv na budoucí nároky.
0: Příručka je určena především začínajícím OSVČ, poslouží ale i těm stávajícím. Ústecká zoologická zahrada získá darem dva papoušky ze zoo Hluboká. Půjde o dva amazoniany fialovoprsé. Jejich majitel neměl potřebné doklady, které by prokázaly původ opeřenců. Jde o vzácné papoušky. Ve volné přírodě jich podle odhadů přežívají maximálně 2000 a počet stále klesá. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, 4 hodiny, 4 minuty, takový pěkný čas. S vámi je Veronika Rážová, já doufám, že si užíváte české písničky. Pojďme si říct, které nás tu čekají. V nejbližších minutách třeba jedna od Petra Koláře. Taky to bude Petr Kotwald, a nebo Katapulti. Hlupák váha na Českém Blaníku. Tak hezké odpoledne.

0: Českém Blaníku.
1: Posloucháte Český Blaník, tohle byl Petr Kolář a před námi už je skupina Miraj, konkrétně písnička Lítej. No a my jsme se na tuhle písničku zeptali přímo spoluautora hudby Jendy Vávry. Tak kde vznikla, proč?
2: Písnička Lítej má hrozně zvláštní příběh v tom, že vznikla v průběhu covidu, kdy jsem byl za Mirajem ve Frýdku Místku, protože už mi v Praze z toho trošku tak jako nebylo dobře v hlavě a nesměli se ani projíždět ty okresy, ale napsal jsem si sám sobě propustku a jel jsem přes okresy do Frýdku Místku a tam jsme měli takový opravdu, chodili jsme po horách a měli jsme takový konverzace o životě, o smrti a napsali jsme tuhle písničku, pak jsme to úspěšně zapomněli. A pak se bohužel stalo, že asi o 2 měsíce později umřel David Stipka a my jsme si s Mirajem psali a říkali jsme, tyjo, vzpomeneš si na tu písničku, co jsme napsali, pustili jsme si to a říkali jsme si, tak to je bohužel, jako ta písnička už se napsala a je hotová. A myslím si, že tam se akorát přidalo, se změnilo třeba, kde tě brácho mám a bylo to tam předtím jinak a to je celý, co se na té písničce změnilo.
1: Tak vidíte to, písnička má skutečně hluboký příběh a my si ji právě teď dáme. Miraj, Lítej na Českém Blaníku.
0: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.

se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít

0: Pokud byste to měli podobně jako Pavel Bobek a měli byste pocit, že vám ubývá sil, hlavně kvůli tomu, že se na nás chystá zase vedro, takže mění se tlak, taky bude velké horko a zvýšená zátěž, tak potom vězte, že základem je pít dostatek vody. Ideálně vody pokojové teploty. Pokud si totiž dáte ledovou vodu, naopak vaše tělo to rozpumpuje a bude se více zahřívat. Taky dbejte na to, abyste měli dostatek kvalitního spánku a jedli dost ovoce a zeleniny. A to ideálně takové ovoce a takovou zeleninu, která má vyšší podíl vody. Melouny, okurky, rajčata, to všechno je v těchto dnech úplně vhodné. Taky pokud budete večeřet, tak se nenajeste příliš. Ideálně volte lehká jídla na místo těžkých a mastných pokrmů, protože jakmile zatížíte trávení, taky zatížíte celé tělo a bude mít víc práce, tím pádem vám bude více horko a budete se cítit také unavenější. No a pokud můžete, vyhněte se i nadměrnému množství kofeinu a alkoholu. I když si dáte 10 káv, tak si myslím, že to není vše spásné. Hlavně poslouchejte Český Blaník, protože to je ideální terapie na to, aby vám bylo dobře. A tak vám nabídnu už za chviličku Xindla X, Buty a nebo taky kapelu Holky.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicích.cz. Vstup je zdarma.
4: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho, ten má malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Český Blaník.

0: Já vám řeknu, co vás dneska rozhodně zachrání, co vám zvedne náladu, udělá radost, a nebo udělá radost i někomu dalšímu. Písnička na přání. Pojďte si tedy o ní napsat na 720 836 307. Napište mi, jakou písničku budeme hrát, pro koho a taky třeba proč, jestli ten dotyčný má narozeniny, svátek, něco slaví, a nebo chcete mu jenom udělat radost, i to se počítá. Pište 720 836 307, to je to správné číslo na písničku na přání. A já vám ještě řeknu, jak si můžete tu písničku na přání, řekla bych tak, ozvláštnit a zlepšit, když nahrajete hlasovou zprávu. Ty mám moc ráda, nahrát ji můžete prostřednictvím WhatsAppu, takže neváhejte, 720 836 307, to je to správné číslo, a já ještě prozradím, že písnička na přání tu bude za nějakou půl hodinu, takže do té doby máte ještě možnost si to rozmyslet, ale znáte to, kdo dřív přijde, ten bude mít písničku.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Chtěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření, našeho života koření.
9: Pro háčkování CZ.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
17: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
16: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
18: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
19: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
20: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
21: Atención, señoras y señores!
22: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
21: Un, dos, tres!
22: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
21: La Tropical!
22: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
21: Awarashar!
23: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
24: Český Blaník.

nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. O, žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně stít.

spíš pitná voda v Ostravici je. Neštěvu Chasinka věrně miluje, napevno je tam voda černá, a tak se najde roba věrna, zkrátka a fajně to

0: 17. hodina nám odbyla. Je s vámi Veronika Rážová, já s vámi budu trávit i dalších 60 minut a můžu slíbit, že tu bude prostor i pro vás, konkrétně pro vaše písničkové přání, protože o písničku na přání si už teď můžete psát na 720 83 63 07. A tady je ukázka toho, co jsme pro vás vybrali my, tak třeba Evu Farnou. Loďka papírová. Těšit se můžete i na jednu od Davida Dejla, Akorát. Akorát si být to, jak dostmou, pokusí se vrátit čas. A navštívíme i Holubí dům Jiřího Schellingera. Dám dům holubí, kdo pak svá. Už za chvíli tu budou nejnovější zprávy, ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že zítra se pořádně ohřejeme. Nejdřív v noci bude poměrně chladno, čekejte 15 až 11 stupňů, v údolích dokonce pouze 9. Potom přes den teploty 29 až 34 na většině území, na severovýchodě země kolem 27, na horách 23. Zítra bude krásný, jasný až polojasný den.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nadcházející vlna veder ještě výrazně zhorší už tak extrémní sucho. Prakticky po celé republice bude hrozit nejvyšší riziko šíření požárů. Meteorologové navíc nevylučují, že výjimečně může teplota dosáhnout až 40 stupňů. Vědci upozorňují, že vlna může být silná a dlouhá a bude mít dopad na zdraví lidí i přírodu. A u tématu zůstaneme. Z Labe v Ústí je kvůli suchu prakticky potůček. Hranice sucha pro jeho hladinu je 133 cm a aktuálně má největší česká řeka několik kilometrů před hranicemi s Německem jen 125 čísel. Místy se dá chodit pod ně. Útoků vlků na hospodářská zvířata v Libereckém kraji letos výrazně ubylo. Oproti loňsku stát vyplatil na náhradách škod podstatně méně peněz. Jaký je důvod, ví náměstek hejtmana Jiří Klápště?
5: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim.
0: V Libereckém kraji se vlci vyskytují na Kokořínsku, v Jizerských i Lužických horách a taky v Krkonoších. Ropa dál zlevňuje. Včera ceny odepsaly zhruba 8% a dostaly se nejníže od 20. července. Například severomořský Brent stál dopoledne necelých $87 za barel. Hlavní příčinou jsou podle analytiků naděje na vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
1: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, 17 hodin 5 minut k tomu, před námi Karel Gott, Eva Farna a nebo Brontosauři na Českém Blaníku.

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Posloucháte Český Blaník, já jsem vám nabízela, že si můžete nechat zahrát nějakou pěknou písničku a já jsem moc ráda, že se toho tentokrát chytla Věrka, která píše, že by chtěla nechat zahrát pro sebe, taky pro její nejlepší kamarádku Hanku do práce, že už se těší moc na dnešní večer a hrát budeme jejich oblíbence Marka Ztraceného. Ta bílá ti sluší. Tak hezký večer, dámy.
0: Písnička na

0: David Dale, akorát na českém Blaníku. Akorát je 17 hodin a 25 minut a já vám můžu slíbit, že dnes bude ještě řeč o medvědech. Nenechejte si to ujít, počkejte si na to. No a co vám ještě nabídnu kromě toho? Samozřejmě hlavně další české písničky, které máte rádi. Dáme si Richarda Millera a hosty, taky Jiřího Schellingera, ale ještě před nimi Věrku Špinarovou. Je to tak prosté a tím právě zvláštní. Už za okamžik na českém Blaníku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
7: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
8: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
7: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
9: Já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
10: Dík, fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byla Lucka Vondráčková jako zombie na Českém Blaníku. 17.44, to je aktuální čas. Já tu teď pro vás mám pozvánku na koncert. Nedvědi na jednom pódiu, tedy ti mladí Honza s Vojtou, zahrají už příští pátek 7. srpna v Týnci nad Sázavou. Kde taky jinde? No a s pozvánkou je tady sám Honza.
1: Ahoj, tady Honza Nedvěd mladší. Zdravím všechny posluchače Rádia Blaník a rád bych vás pozval na koncert do Týnce nad Sázavou, který děláme zároveň s mým bratrancem Vojtou Nedvědem, to znamená Honza Nedvěd a Vojta Nedvěd na jednom pódiu 7.8. Týnec nad Sázavou. Budeme se na vás moc těšit. Čau, Honza.
0: Takže milovníci Nedvědu, neměli byste tam chybět. 7. srpen, Týnec nad Sázavou, takový česko-blanický tip. Já věřím, že pokud vyrazíte, tak si to rozhodně užijete. Na Českém Blaníku si můžete taky užívat další české písničky. Za chviličku jedna od Činasky nebo Michala Tučného.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
9: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
11: Český Blaník. Český Blaník.

0: Dalibor Janda, vejdi na Českém Vlaníku a my už tu máme 18. hodinu, což znamená, že já vám představím hudbu, která tu bude hrát mezi 18. a 19. Slíbit vám můžu třeba kapelu Slza, Paravaravany.
1: Z paravanu dál staví svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál.
0: Naopak Síť postaví Divokej Bill.
2: Když je to jako síť, kolem celého těla.
0: A dáme si i úžasný duet Karla Gotta a Gabriely Gunčíkové. A ještě předtím, než tu budou aktuální zprávy, pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Já musím říct, že to citelně pociťuju už přes okno našeho studia, protože se nám tam otepluje. Sluníčko svítí a zítra bude ještě teplej. Dnes do 30, zítra ale počítejte s tím, že naměříme až 34 stupňů Celsia. Očekávejte, že i na horách bude zítra příjemně kolem 23 stupňů, na Šumavě teplej až 27. Zítra očekávejte jasnou až polojasnou oblohu. Tak já myslím, že nás čeká nádherný den a taky spousta českých písniček, které máte rádi.
4: Jsme auto.
0: Tak já myslím, že nás čeká nádherný den a taky spousta českých písniček, které máte rádi.
4: Jsme autoškola. Jsme VT Centrum.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Zprávy na Českém dlaní.
3: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Rybářům dál dělá vrásky sucho. S extrémním nedostatkem vody se potýkají rybářství napříč republikou. Rybáři omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Včerejšek byl na silnicích černým dnem. Bouračky si vyžádaly celkem 6 životů a jde tak o nejtragičtější den letošního roku. Dosud podle policejních statistik držel nejhorší bilanci poslední den školního roku, tedy pátek 26. června. To na silnicích zemřelo 5 lidí. 4 měsíce kontrolovali inspektoři České obchodní inspekce i tržnici v Hatích na Znojemsku. Kolik padělků tu od dubna do července našli, ví mluvčí ČOIKy František Kotrba.
4: Ve spolupráci s policií České republiky a zástupci vlastníků ochranných známek uložili v 5 kontrolách celkem 7270 kusů padělků v hodnotě originálních výrobků za téměř 41 milionů 300 tisíc korun.
3: Šlo hlavně o oblečení, obuv, kabelky nebo peněženky. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku, aby se vyhýbali všem oblastem zasažených požáry. Kvůli uzavírkám silnic mají krajané věnovat i zvýšenou pozornost plánování cest. Doporučení rezort poslal prostřednictvím cestovatelského systému Drost. Podle něj je teď ve Španělsku 1201 Čechů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
6: 18 hodin 4 minuty, to je aktuální čas. Jste naladěni na vlnách Českého Blaníku, tedy na těch správných vlnách, tak ať vám to vydrží. Tady je Slza, Paravany, tak krásný večer.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Havířově Šumbarku za 1 670 000 korun, zemědělská usedlost v Obrataně u Pelhřimova za 1 300 000, rodinný dům v Budyni nad Ohří za 4 397 660 korun, pozemek k bydlení v Jihlávce u Jihlavy za 1 279 000 a zahrada v Letohradu u Ústí nad Orlicí za 795 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak mi řekne.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.

co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana. Píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když napadá,

Lásko prokletá, jenom klidně lež. Ptej se, na co chceš. Je to odvel za minulý čas. Jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

lásko prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět. Jíva rozkvétá, všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
2: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
3: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
4: Příze látky tvoření našeho života koření.
2: Pro háčkování.cz.
5: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
6: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
5: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
7: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Na Českém hlavě.

on asi trpí závadou. Je častěji na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, víc

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na Spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz. Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
3: Rádio Český Blaník.
4: To

0: vzbudí.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Středověk neskončil, středověk trvá.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, ve šbírce básní ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaň.
3: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blaník.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko.

když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové SO

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty,

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

vyletěl ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Český Blaník.
5: Český Blaník.
4: Český Blaník.

kočeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plán, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
2: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
1: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
2: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
1: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
3: Ty nejhezčí, které znáte.
4: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
3: i dobré zprávy. Český Blaník.

zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Český Blaník.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Rádio Český Blaník.
0: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: Řeky lásky proud kolem nás prdál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: I tak to za to stojí.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

Do naší ulice auta a popílek přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, z každý

Tam z naší ulice auta a popílek odletěl motýlek 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křidílek.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: chytli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
2: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
1: Počkejte, kůň? Ukachen?
2: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
1: Tak moment, kůň nebo žába?
2: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
1: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
2: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
1: Co? To?
2: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
1: Do reprezentace? Jako za národák?
2: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
1: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
2: Pojďte si s námi o nich povídat.
3: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku.

určitě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich svyklek,

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš naspamět.

to všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z

mě. Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.